0: 4517 Common Avenue for a mill alert, no contact.
1: Hey, 39.
2: No, I see a blue on there. We're going to investigate.
1: That's a farm, yeah.
0: Fire 20.
2: Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. Fire 20. F